0: Dokonca za jednu noc, takže aké náhody a aká dobrá pesnička.
1: Keď sa spieva o láske, zajtra ponúkneme ďalší hit.
2: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ráno Slovensko, viac k

0: tak si myslím, že to bude v každém případě jenom ku prospěchu věci v tom smyslu, že se omezí ruské schopnosti a kapacity. Ty sankce samozřejmě, že mají svůj dopad, je to zcela evidentní. Jenom například hodnocení toho zvýšeného, zvýšené ceny ropy v poslední době, v době, kdy zase probíhá ta válka na Středním východě a kdy už se začaly mít výhody z toho, z té vyšší ceny ropy, tak de facto celá ta, celý ten zvýšený příjem vlastně použít právě na sankci dopadů těch sankcí, které byly na Rusko vynaloženy. Takže ano, každý takový krok, který přijme a je účinný z hlediska Evropské unie, je dobrý a správný. Na druhou stranu také potřeba uvést to, co jste naznačila, že i Evropa je už dneska vyčerpána a jsou vyčerpány Spojené státy americké. Celou nechceme, tak ten dlouhodobý konflikt a obrovské množství financí, které jsou buď darovány, anebo půjčeny Ukrajině, to je potřeba říct, že tam je určitý rozdíl, tak vyčerpávají i Evropu a v řadě evropských států se ta situace také začíná vyhrocovat, vzhledem k tomu, že i Evropané potřebují investovat poměrně velké peníze do vlastních ekonomik a transformací společností a sociálních záležitostí a podobně. Takže ano, i pro Evropu je to bolestivé a pokud to ta válka bude pokračovat dál, tak se může stát, že řada evropských států začne skutečně výrazně omezovat tu pomoc Ukrajině, protože jednoduše to bude mít negativní dopady v tom širším měřitku i na ekonomii těchto států.
1: Pán Macko, nebudou ľudia viac počúvať argumenty některých politiků, že prílev peňazí pre Ukrajinu vlastně len predlžuje vojnu? Dokážu jednotlivé vlády presvedčiť svojich obyvateľov, že je to aj v záujme ich vlastnej bezpečnosti?
2: Tak začnem od toho konca, je to povinnosťou týchto vlád vysvetliť to. Vlády sa majú zaoberať nielen každodennou správou, kúrením a svietením, ale majú sa zaoberať predovšetkým strategickou projekciou svojich spoločností, aby udržali dlhodobú stabilitu vo svojich krajinách a do toho patrí aj bezpečnosť. A tá bezpečnosť nás, alebo v komplet celej Európy, a Ruska a Ukrajiny je previazaná. To znamená, pokiaľ pokračuje vojna na Ukrajine a Ukrajina sa úspešne bráni, tak je to v náš prospech, je to pre nás výhoda. Ale je pravda, že, a toto je súčasť ruskej hybridnej taktiky, že Rusko nemá na to momentálne silu, že by dokázalo vyhrať na boisko, že by nejak rýchlo zmenilo priebeh vojny a že by zlomilo odpor Ukrajiny a obsadilo Ukrajinu či už polovicu alebo celú. A vlastne jediná nádej pre Rusko je, že vlastne využíva tieto ťažkosti aj na našej strane a snaží sa stimulovať vlastne tie politické prúdy a diskuziu, ktorá má naznačiť, že ak nejako sa vyrovnajme s Ruskom, obetujeme čas Ukrajiny a bude dobre, lenže to dobre nebude, lebo samozrejme tá ruská filozofia, aj tá vojna vznikla z nejakých dôvodov. Rusko chce zmeniť pomery, silové pomery v Európe, mocenské pomery a toto je cesta. Keď sa im to nedarí na poli vojny, alebo tam na tom bojovom poli, tak sa snažia to robiť prostredníctvom podpory rôznych hnutí. A my vidíme, že tieto prúdy rastú aj kancelár Merz má v Nemecku tiež veľmi zložitú situáciu, rastú ultrapravicové strany, ktoré majú odmeranejší postup k podpore Ukrajiny vo viacerých krajinách. Vidíme, že tieto trendy sa skôr posilňujú, no ale nie je k tomu alternatíva. Jednoducho teraz hodiť cez palubu po 4,5 rokoch Ukrajinu je nezmysel, lebo to by práve umožnilo Rusku sa zotaviť a pripraviť sa na ďalšiu agresiu v situácii, keby videlo jednoznačne, že ten Západ nie je odhodlaný ani brániť seba, že je rozhádaný a že je nejednotný a nedokáže vlastne sa koncentrovať na to, čo je dôležité, lebo treba povedať, Ukrajina, pre ňu je to existenčná vojna, ale vojna na Ukrajine je pre nás existenčná hrozba. To znamená, pokiaľ tá vojna neskončí tak, že Rusko upustí od pokračovania tejto agresie, tak sa môžeme ocitnúť my ako ďalší v poradí a budeme vynakladať na zbrojenie, aby sme zabránili akékoľvek ďalšie eskalácii podstatne viac peňazí.
1: Pán Šedi, vy určite sa s tým stretávate nielen na Slovensku, ale aj v Česku, že naozaj zaznievajú často tie argumenty a mnohí ľudia tomu celkom nerozumejú, že prečo by sme vlastne mali dávať stále nové a nové financie na zbrojenie, že aký to má zmysel. Mnohí opakujú to, čo už pred chvíľou zaznelo, že ten prílev peňazí možno iba predlžuje vojnu a že by sa to malo riešiť diplomatickou cestou. Ako na to reagujete?
0: Tak v každém případě ten závěr, že by se to mělo vyřešit diplomatickou cestou, ten je správný, ale bohužel nefunguje. To je ta věc, se kterou jsme nebyli schopni pohnout. Samozřejmě, že v České republice takové hlasy jsou a myslím si, že dneska obecně známo, že i ve vládě máme některé reprezentanti některých stran, které nechci jmenovat, které jsou vyloženě postavené ve svých argumentech na tom omezit pomoc Ukrajině. Ale tady je potřeba také uvést, že nejenom my v Praze, ale i v Bratislavě máme své zkušenosti z roku 1968 a dočasného pobytu vojsk sovětských na našem území. Takže jsme de facto ten národ, který tu zkušenost s Ruskem má praktickou, nejenom tu zprostředkovanou. A teď většina lidí u nás si tu situaci takhle uvědomuje. Já bych jenom řekl, že bychom si měli vzít v úvahu i to, že asi pravděpodobně nelze předpokládat, že by tady Rusové používali nějakou vloženě rozsáhlou vojenskou operaci, která by vedla, teďka to je hypotetické a fantasmagorie, ale přes Slovensko do Prahy, to asi ne. Ale myslím, že musíme počítat jak Slováci, tak my Češi s tím, že Rusové mají pořád zafixováno, že střední Evropa je jejich doména a rozbití našich společností, včetně těch dezinformací, informačních operací, ale v případě České republiky i už několik přímo diverzních akcí na našem území, to bude ta další nástroj, který budou Rusové vůči nám používat, tak čím víc budou volné ruce a tím bude výraznější jejich vítězství, pokud se pochopitelně stane to, že Ukrajina nebude schopná Rusy zastavit, tak v takovém případě to bude skutečně velmi závažná otázka, jak bránit naše území a tam už potom přichází do úvahu i takové věci, jako je obrana vlastního teritoria proti takovýmto útokům.
1: Pán Macko, keď už hovoríme o tej diplomácii, najmä v úvode svojho mandátu vyvíjal určité mierové úsilie prezident Spojených štátov Donald Trump. Dá sa ešte očakávať z jeho strany úspešný tlak na ukončenie vojny, alebo to momentálne prerušili iné priority Spojených štátov, najmä konflikt na Blízkom východe?
2: Tak z dlhodobého hľadiska sa určite aj Trump a jeho administratíva budú snažiť nejakým spôsobom ukončiť ten konflikt, ale sami sa manévrovali do situácie, že majú plný tanier doslova úplne iných starostí. Sú vo vojne, ktorá má rapidné dopady na celú svetovú ekonomiku a pokiaľ rýchlo neukončia nejakým rozumným spôsobom konflikt v Perskom zálive, tak sa tá situácia bude zhoršovať. Už vidíme teraz, že to odpútava zdroje a presmerováva to zdroje práve do tejto oblasti. V dôsledku toho ani v rámci toho pre Spojené štáty výhodného programu toho nákupu amerických zbraní pre Ukrajinu európskymi partnermi nefunguje, lebo jednoducho tie zbrania už nie sú k dispozícii v takých počtoch, aké by boli potrebné. Ale Spojené štáty momentálne budú hrať predovšetkým na Irán. Vidíme, že ropné sankcie zaviedli celkom správne a v momente, keď bol prijatý zákon, prišla vlastne komplikácia, jednak útok na Venezuelu a následne útok na Irán a to všetko to usporiadanie, ktoré malo zafungovať. To znamená masívny tlak na ruskú ropu a vlastne embargo voči ruskej rope, kde sa im podarilo dokonca sa dohodnúť aj s Indiou, kde do určitej miery dokázali vyvinúť tlak na Čínu, už nefunguje, pretože jednoducho kvôli vojne v Perskom zálive je veľký výpadok ropy a vlastne sme stále na hrane veľkej ropnej krízy, pokiaľ sa to do pár týždňov nevyrieši. A to je niečo, čo dáva malý manévrový priestor pre Donalda Trumpa, aby bez nejakej veľkej eskalácie smerom k Rusku len pomocou ekonomických a diplomatických nástrojov donútil Rusko prijať nejaký zmysluplný mierový plán, pretože Rusko si kladie veľmi náročné požiadavky, chce napríklad, aby odovzdala Ukrajina ten obranný val v tej zvyšnej oblasti Donetskej, alebo v zvyšnej oblasti Donbasu, to znamená predovšetkým v Donetskej oblasti, no ale toto keby Ukrajina urobila v situácii, keď ten západ je vyčerpaný, keď Spojené štáty sú veľmi neisté ako garant akéhokoľvek mierového usporiadania, to by bolo nerozumné zo strany Ukrajiny v tom zmysle, že vlastne otvorili by si úplne svoju obranu a pokiaľ by sa Rusi v budúcnosti rozhodli pokračovať v tejto agresii, tak by de facto nebolo efektívnej síly, ktorá by im v tom dokázala zabrániť. Takže nemyslím si, že Trumpovo ultimátum, že do leta chceme mať vyriešenú túto vojnu, že to teraz je prvá alebo druhá priorita v tom poradí tých úloh, ktoré má pred sebou americká administratíva.
1: Toľko k tomu diplomatickému úsiliu. Pán Šedivý, ešte sa vrátim k tomu, čo už do istej miery tu zaznelo, a síce, že napríklad aj niektoré európske tajné služby už varovali, že Rusko by mohlo v horizonte niekoľkých rokov zaútočiť na krajinu NATO. Je to podľa vás realistická hrozba, napriek tomu, že ani Rusko už nemá také rezervy, ako malo predtým?
0: Tak ja rozumiem tomu, že spravodajci majú určité obavy a že prezentují ten nejhorší scénář. Na druhou stranu je potřeba skutečně objektivně se podívat, jak vypadá situace v Rusku, jak vypadá situace v ruské společnosti. I ta věc, kdy se snižuje počet obyvatel vzhledem k vyšší úmrtnosti než natalitě, kterou Rusové dneska mají, a k obrovské vyčerpání toho vojenského potenciálu. Takže že by Rusové si dovolili nějaké dobrodružství provést útok v tom rozsáhlém vojenském měřítku na stát Severoatlantické aliance za předpokladu, a to je potřeba zdůraznit, za předpokladu, že Severoatlantická aliance bude dále fungovat jako Severoatlantická aliance a bude platit článek 5. V takovém případě by, já si myslím, že by Rusové nic takového neudělali. Problém spočívá v tom, že můžou testovat naši soudržnost a akceschopnost, to si myslím, že je bezesporu zcela zřejmé. A znova se zpátky vrátím, spíš si myslím, že budou používat ty nástroje hybridní války toho nižšího spektra, to znamená snaha narušovat jednotnost našich společností, rozbíjet naši společnost, odkloňovat se od toho trendu demokratizace našich společností a soudržnosti, jak Severoatlantická aliance, tak Evropské unie. A k tomu použil, jak už jsem řekl, včetně toho, že využijou i těch nástrojů, těch diverzí a sabotáží. To si myslím, že s tím musíme být, na tom musíme být připraveni, a to Rusové dneska už regulárně dělají. Ale že by byli schopni za několik let, po tom, co mají vystříleno už dneska poměrně velkou část mužské populace, znova zrekonstruovat armádu, která byla schopná provést rozsáhlý útok proti Severoatlantické alianci, to si myslím, že nepřipadá v úvahu. Nemluvím o tom, že by za Rusy stály například Číňané. Tady je potřeba říct, že tady existuje několik ale, které v takovém případě a v takové diskuzi se musí vzít v úvahu.
1: Pán Macko, tak očakávate skôr tú hybridnú vojnu a testovanie súdržnosti aliancie, Severoatlantickej aliancie, vrátane toho článku 5?
2: Tak ono sa to už deje, veď tie prieniky do Polska, prieniky do estonského vzdušného priestoru, nedávno prienik do rumunského vzdušného priestoru, sabotážne akcie, to nie sú len Vrbetice, teraz vyšla v Polsku správa, Adam Olech, ktorý je šéfredaktorom Defense 24 v Polsku, tak publikoval 130 stránkovú správu o sabotážach a diverzných akciách za posledné obdobie na území Polska. Sú to veľmi varujúce signály, lebo to nie je len šírenie nejakých dezinformácií a konšpirácií, ale naopak, to sú veľmi cielené spravodajské operácie, sú to veľmi cielené sabotážne operácie, získávanie agentov, ktorí by boli ochotní sabotovať v prospech Ruska. Skrátka, cieľom týchto aktivít je narušiť dôveru občanov vo svoje vlastné inštitúcie a zároveň to testovanie tej jednoty, to má práve vyvolať tie rozpory. Videli sme, že Rusi sa mimoriadne tešili z toho kroku napríklad Američanov okolo Grónska a čo to vyvolalo. A presne takéto medzi tie naše bloky, ktoré vlastne robia tú súdržnosť, tak Rusi sa budú snažiť rozleptať tieto bloky a v tým získať výhodu.
1: Ešte posledná otázka, len v skratke pre pána Šedivého. Do médií sa dostali správy, ktoré majú pochádzať z európskych tajných služieb. Podľa nich sa Vladimír Putin od začiatku marca čoraz viac ukrýva v podzemných krytoch. Môže dianie vyústiť do prevratu a atentátu, čo sa údajne prezident obáva, tým vlastne nadväzujem na vaše slova o stave ruskej spoločnosti.
0: Tak, že se Putin bojí o svůj život, to je zcela evidentní. Já si myslím, že a má také důvod proč. To je jedna věc. Druhá věc, ale on vytvořil poměrně velmi silný kruh lidí kolem sebe, kteří buď mají stejný způsob myšlení, nebo dokonce jsou radikálnější, a to je jeden z velkých problémů, který momentálně vidíme. Putin je evidentně válčí zločinec, ale kdyby k tomu převratu došlo, tak je otázka, zda by nebyl ještě horší člověk v celé Ruska, než je Putin. To je poměrně velký otázník.
1: Pán Macko před chvíľou prikyvoval len jednou vetou, čiže treba sa skôr obávať nástupcu Vladimíra Putina?
2: Absolutně souhlasím, lebo Putin je produktom nějakého systému a ten systém vygeneruje jeho nástupcu.
1: Ďakujem veľmi pekne generálovi vo výslužbe Pavlovi Mackovi.
2: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
1: A bývalému náčelníkovi generálneho štábu armády Českej republiky Jiřímu Šedivýmu. Pekný deň aj vám. Hosťom otvorene za Annou Vargovou bude dnes predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michal Palkovič, Boris Berger, Jana Mikovičová, Jakub Sudek a Marta Jančkárová vám želajú pekný deň.